prudké jsou svahy dívčích ší. I boků v stálém úplňku. Srdce jak slívy v díži kroutí se a sví, když noc mění krev v pálenku. Sladkost se do tělo tancem vpíjí, už neudržíš myšlenku. Jen ať se běží, když je venku zbíjí, vyroste znova z oddenku. Modrá jsou světla v očích sirén, na přídích policejních aut. Čet mačká z noci syrné pyré, šelma už chystá další rout. Jenomže lásku nevyklidí, láska se zcela nestratí, až zase vklouzne do snu obětí a vidin, rád za ní účet zaplatím. Až zase vklouzne do snu obětí a vidin, rád za ní účet zaplatím. Rád za ní účet zaplatím.

Pářovická tka, že výhradní kvůli němu svobodná je matka. Tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě, k rozhodnutí zdali Véna splodil ono ropě. Vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

Na břeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil, dýcháním sus do pusy pak životu jí křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit

oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozšil se ven a vstí.

0: spoza stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Poprvé jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.
1: Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál. A jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Hello, chlapci stát.
2: Jeden.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

zasvětí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázat.

možná, že v něm uvidím. Všechny ty časy zlatý, až zítra zvednu paty, prosím tě, srovnej se s tím. V tu chvíli se ze mnou zapráší, a když tu zůstaneš stát, smetí do očí vletí ještě dřív, než by se

cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem ještě.

Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy. Napsal jsem dopisy a rozeslal ty dopisy a čekám. S monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet.

Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. V podloubí Šternberského hradu u stěny a lavice sedám si na ní a malíř přináší mi kávu a v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

0: alias Ventelton da zvobičích hor.
1: Velikej funus, žádnej breč.
2: Trapezy chystá i flám.
3: Bude to velká pivní steč.
0: Joe Ventil in memoriam.
4: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
5: Zase mi vypnul emoční lalok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok. A na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli ukáv. Si jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony?

máme žůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině, můj život nechá.

dala si mě o kapesník. A já ti tenkrát nabídl levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh. A já najednou štěstí mluvli ukáv.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

si už dlouho pryč. A nikdo blízkej není na blízku. Štros je na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka nejbližšího taxíku. Řeknu, pane taxikáři, dvakrát kolem rovníku.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putnat. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci tak.

Co bude pak, až svoji píseň nedokončím? Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra? Proč žijeme na téhle planetě?

jak klidně spát, když děti umírají hlady, a jak se smát, když na druhé míří zbraň, proč já jsem já a proč jsme právě tady. Kdo nad osudy řekl, tak se staň, tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně mletí, tak takový je.

Give me that old-time religion. Give me that old-time.

dostal psaní doporučeně. Setřel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochty mňau, kříp.

jak jsem já zapsaní dodal jsem. A zvony zněly za lesem, a zvony zněly za lesem. Držel jsem v rukou psaní.

šesté psaní, doporučeně. Neteče, voda teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

není radno další nalít. Čeká nás důležitá mise, ráno se vzbudit nevyspalí, zmámeně obstát u komise.

Lžete, kradete a zabijíte, lžete.

žene, lžete. Vykořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete mě a netančíte, lžete. Lžete.

friends. Cause we can't stop it, come on. I'm Chester.

vím, slunce se raduje, básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno a vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí, zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev,

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show. Vrátná u vchodu už zavírá. Tak nashledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klan rozmaže si maškarádu.

0: tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak nashledanou, nashledanou, nashledanou.
1: Už jako kuk, já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm je...
0: Nashledanou, nashledanou.

své klid. Uhlem jsem do týla maloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína sklínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat,

s křikem se ženou k pláži, konečně smí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou to řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

Sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno. Rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká, jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a už jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf babího léta svoje písně pro tuláky zpívá, přeletí všechny hrany.

Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty jinak přečtený. Když noci telegraf babího léta svoje písně pro tuláky zpívá,

Tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

Ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší. No tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší

vzácnější bylo, když se ozval známej signál a místo počtů prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídicí, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá smít.

galaxy. Kompasy očí míří na sever, kde plují veleryby mezi příborníky. Mezi talíři na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až dotančí, dotančí až zemře v náruči dámy, ne, nepodobné a oblečené.

noci, na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až dotančí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

tam, kde řekou proud nese ozvěnou tvůj hlas, tam tě slýchá má lásko z jezer, z horských plat.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Bukové lesy kreslila si ze starého posedu ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlesu si ptal,

co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si zvolává dole děti k obědu. A já stále jdu. Těch pár tvých výkresů dál si ponesu, ať mě čas od času

nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal.

0: skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych tě asi dal.
1: Před malou chvíli bylo 8.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

skončíme, pej. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal. Jezdí světem na

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

jsme jako ryby na souši, marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co nemáme. Jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu. Jsme jako mince v obě.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru a o nic míň.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst, pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká.

protagonem honem. Na exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude.

Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

Radio Vanty to the sounds. Co nejvíce česky by bylo, když chceš bez važí. Musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, těma se pak vracet, narodit se musíš, na zastávce dobrý znamení. Když chceš bez važí, musíš něco získat, musíš něco mít, pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

líčí na stroji vojenské sekretářky. Prosím ty dámy, přestaňte s vábením smrti laškovným.

nezbylo ve mně vůbec nic pro nepřátelské kulky. Nezbylo ve mně vůbec nic pro nepřátelské kulky. A bojím se těch úřednic, mají prázdné oční důlky.

Radio Folk, váš klidný prostor.

podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

pařížském Louvru jsou tisíce obrazů, všechny je neprohlédneš, kdybys tam každý den šel. Tak tedy vezmu tě tam a jeden ti ze všech stran ukážu, řeknu ti všechno, co vím o dívce z Hranostajem.

Podívej na židli tam, spí krásná Henrietta, malířka nadaná tak, že snad ti to učil sám Bůh. 5 měsíců chodívá sem, každý den od konce léta, zkoumá ten obraz a v něm hledá tajný trik Leonardův.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1980. V tom světě nic neschází. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let.

všechno to zažili jsme s kamarádem, poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak Hrádě Nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech. Jak svět se cás, s každým z nás těch starých těsných zdech. Já přitom byl, když to začalo.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo. Nezřív.
1: Našli jsme si starý sečín úměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A dostal jim

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení, na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu užil zrovna od krumpáče násadu, tím úderem přidavači zlomil obě.

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Kvůli vám si hodím šňůru, já jsem totiž člověk, který svoje city jenom stěží ovládá, ovládá, ovládá. Věřte, že mi srdce bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc, ale paráda.

ráda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu. Zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu pušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu pušku, hradím všechny náklady. A donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem, s panem Scottem Joplinem. Jo, rozkveteš jak maceška, až pustíme se do ježka. Třeba si i trsnem, s Oscarem Petersnem, skončíme až zajtra.

Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století.

Čekal jsem hojnost a úrodné roky, přátelský vzduch a vodu z křišťálu, malebnou krajinu s horskými oky, jejichž

budíkmi zvonením naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit, naspívat všem, kteří jste tu.

otáčí jak vír a dosud neví, co je strach. A dosud neví, co je strach.

Trošku je all right, my zlouny, a tak si mohla zdát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala si se jen jak kuláci můžou sami bez domova být. A najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zdviž. Teď už to víš.

estrella, brillo diplomat. Te volia ser un hijo en esta mar, vostra mama està a la llacta i ve del toho rána, když přestala si se smát, když nechal ti jen trošku peněz a lístek cizí řeči na rozloučenou snad, když si neměla co dát. Tak sebral se a šel pryč. Teď už to víš,

Prý se sičko zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou. Nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer z koňskýho

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

są same sobie na posmiech, a vždycky mají krásný kamarádky, a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí.

U dvora výsadou zpěváků čašku, co sloužili k zábavě králi, nestát před kdejakým písařem v haptáku.

Jdi k čertu se svou noblesou, je slabá k nehnutí.

každým tancem už se zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív, jemu však víc.

Já miloval jsem život, jako nikdo z vás, ten pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skákal, když někde nějakej tek, a z muziky jsem šílel, když jsem slyšel

zeleniny. Do frasa mě to žaludku leze jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítat od kotníku po uši. Dnes ani nevím, jestli po ní.

stejně mdle. Vepřod nedlo, zela v struzi na másle. Už ani nerozeznám nudle s mákem formasa. A ovoce od zeleniny, to praca mě do žaludku lese jenom.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kácajú stromy.

on, slunce už haslo jak lampion, pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal. Na konci neon zablikal, to nápis hotel.

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál. U brány slepec děkoval za minci ozenou.

kasách, jen otisk těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být. Ale ztratil se jeho klid, tak jako s jarem let, jen tím, že jak

Ženeva, Ženeva, Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí, Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí, Ženeva, Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš vyjádřit, kdy vlastně seš, jestli s nováčkem, anebo seš kardou, a jestli s žádným dostaneš po hubě, jak chceš.

0: svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

zůstaň tu se mnou živá, Marie. Teď se podobat

A kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita. A kde je fik, fik, fikce? Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá.

0: Curu lítat, či jít po šipce, kam až jde realita, a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

časem, leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo, každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD Pejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo, z řezníků netuší.

pan doktor s klackem v levý ruce. Praxi on měl velikou, však přepočítal se. Na svý kůži pocítil, co má ten bejk síly. Odváží ho sanitka.

schodů, řídí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří, s dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo, kupujte si blesk,

srdce není vaše dušička. Je to jen pohádka, zpěte v klidu moje robátka. Je to jen písnička, v sásce není vaše dušička.

možná už nechci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

se zase vrátil. K slunci nedosáhl, na zádech má křídla, v hlavě přání pádu. V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé, vyplnit. A postižení dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí, my nemůžem, jak tíhnem k životu.

Saska se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo musí svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

0: popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

S holkama se loučí, nazdar příště. Za chvilku jí jede devítka, svoji hůl si drží jako klíště.

pardál. Já měla tu zeštíhlej pas a vždycky květěné. A řekněte mi, prosím vás, kdo z vás je bez viny? A vozili mě v bouráku, až čas mi řekl halt. A už to nemám na háku, jo, život to je kvalt.

hrají a límečky třou, jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou, taková abstraktní scéna.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaluku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

si běží k lesu a ve mně další nástup. Na kriky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS.

0: pásce, tak falešný a tenký.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Vážený pane, na ty dveře klepe se. Nebojte, vtipkuju, jen klidně pojďte se. Já doufám jen, že máte všechno připraveno. OP i DPP, jakže bylo to jméno. Če, nemám vás tu, nemám člověče. Tik tak čas běží, tak mi život uteče.

Čuk-čuk hrajeme ping-pong zleva doprava. Panáčku je jako zajíc, ať je zábava. To pravé ucho zdá se špatně zakřiveno. 5 bodů z 10, jakže bylo to jméno. BBB, nemám tě tu, volám do nebe. Tik tak čas běží, nemám chvíli pro sebe.

těch pic, že však neměl Adam na zlaťáky důl, musel v práci makat jako já. A když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh, Eva jenom poroučila jako král, Adam, že ho čistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame, teď v tom všichni lítáme, Adame, hochu zlatej, ty si tomu dal. Jo, Adame, Adame.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Zelená,

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

usmil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu táhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

koukejte, to je ten, co chtěl bejt nad náma, nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme škoti celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří.

venu. Když si připlu prkno, šlápnu na menu. Místo váhy na přední sedím příliš vzadu. Místo mistrem elegance jsem mistrem pádu. Na cestu zůru nemáme záruku. Až se budu řítit dolů, držme za ruku. Tohle člověk vidí zubatou

lavinovi, poli provokuju lavinu. Když si přepnu prkno, šlápnu na minu. Místo váhy na přední sedím příliš vzadu a místo myslem elegance jsem mistrem pádů. Na cestu vzhůru nemáme záruku, až se budu řídit dolů, drž mě za ruku. Dole člověk vidí zubatou potvoru, tak alou se skýpa se lanovkou za nahoru.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

skládal na stůl sodíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

махмаль, ухняль, нюхняль, а уж нема, ухнюхнема.

Strašně very zlej, čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Waha, waha, na mě si dej bacha, nebo já, ten strašně very, very příšerňácky, strašný vád.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

ale všichni se mu smějou. Odchází nepoznán tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levných vín, když odchází klaun, tak děti ty mu mávají. Sezóna vína končí a voní polní tráva. Zůstala vzpomínka a círko svět dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. Já to vím, jen vzpomínka se vrací. Čas je jenom řeka, co se v dálce stává.

sny se někdy plní, to každej dobře ví. Když odchází klán, nejde zapomenout, staví se šapito, dál diváci se smějou. Ten cirkusovej stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím a každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna. Klidu si zapálím a budu chvíli snít. Mraky jdou dál nebem, čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunu, že mohl jsem s nima žít.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

a slib, že budu vždycky svůj, a pak povel, člověk šestůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo,

0: v trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů a těžká vůně tlení.
1: Je pár minut po 21. hodině.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Až jednou sejdeme z hor,

Zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamene snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nic.

zvon, mě hledal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

a hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

stáji lidí do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž.

určitě on chodil nám světem a nechal spát. Proto se tepem, když musím lát.

pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a oslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš mi říkej,

jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo,

ークスとまつける。Posílil Wilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

0: já si vážně cvakl, teď to všichni viděli. Tak řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

0: Je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si darevák náhodou sladká.
1: Radio Folk, plavba na folkové vlně.

se do mraku boří. Kam asi kráčí? Špičky hor jsou jako ostrůvky v moři. Jeden děťátko drží, za jízdy zpívá mu tiši. Den je dnes krásný, země má kabátek z bílého plyše. A slunce veliké, rudé a chladné, ještě tak hodinku nezapadne, ještě se zamyslí, kam asi jedou.

0: až ve světnici stanou, ruce na peřinku dají. Někdo se usměje, že venku nad dveřmi rampou chytají. Zatím však na nebi plují, jeden kůň hlavou kývá. Vzduch mraziv je jasný, tam dole na sadu pár jablek na větvích zbývá.
1: A slunce veliké, rudé a chladné, ještě půl hodinky nezapadne.

zapadá za mraky. Chtěla vysplout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby ti

Radio Folk. Nasloucháme si. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

zelený, tančit takhle vprostřed města, neobut a bez ženy. Jeden ze sta optimista, tahle hudba milá.

všelijakých vin v týhle temný říši. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí. Bojuji, abych nezapomněl, jak čas letí.

démony, duši mám plnou temných stínů a vlasy španělky Ramony vábí mě k sobě pod peřinu. Bojuji a už ztrácím sílu, víru v to dobré vrozenění, bojuji přitom žiji v míru, je to sen a nebo bdění. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí.

lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha. Svá nevyřčená přání.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraj. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji,

utrh jsem růži a stojím najednou na samém konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát, tak skládám zbraně.

0: Mačelka, nenaříkej, ale já se tady dusím.
1: Klidně kritizuj mě, slzy stříkej, ale já už vážně musím.
0: Floru, floru, já potřebuju floru.
1: A nesmím nechat diktovat chůzi od semaforu.
0: Výdech, nádech, já potřebuju nádech.
1: Vše, co máme vaku a pět uhráků,
0: nic si na svých zádech.

oschlé chlebíčky, po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku, chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách, už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře, jak vrata do garáže.

kuličku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu, všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou.

Kuličky, oschlé chlebíčky, po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika chlebíček z Uhrání.

0: 네.
1: 폴크 나설씨, 폴크 나야씨구, 라디오 폴크.

na přání, až přijde ke mně vítr, který v uších zavoní, až se muzikantská lidka prostře do mých strání, až mi markétka dá pusu.

čtvrtek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí a nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi a vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

vyvolávám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: zelených hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas, jen spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav a ve tváři vidím úsměv. Jsem bezejmený dav.

o pár let. Beatles už slyšel celý svět, nám se mi pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak do písk. Po sklepích třískali jsme rok, pokrok jen v sobě uvnitř jen, kde pak se ozvat, to hned byl doktor dělníkem. Kdy jaký majá les a slávu, vždycky někdo nějak odnes, vylít ze školy, šel v Praze stavět.

Staruch zajdou a pak tu povyk stropím. Na konci ulice máš zbytky svojí munice, jsou všechny cíle předem zasaženy.

sto tisíce jmen má, každý některé zná. Než sny se ztratí,

ledničce korej zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, tak je to

té loužičky se stávaj louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utrápí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech,

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bol mám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu,

velký vůz, kolik ztratili jsme můz, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad, to jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

schořela slova, prach slunce schovala, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina, kůň běží, nezastaví.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk horomu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů. Ještě je studna, vůně a dotek

Ještě je zrcadlo studny a studna zrcadla, ještě je hvězda, co z nebe vypadla, ještě je mech pro nemotorné ptáče.

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

jsou zlétá do mraku. Ještě pořád toumám hledat tvé stopy, přiznávám raněná vinou vlastních snů. Bojím se jít té chvíli vstříc, za rok či možná za měsíc, až vstupí hroty proudy dnů.

0: krátce po jedné hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

his son. Měl jsem říct asi víckrát, jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často

bydlíš kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

zase slyším houkat cíčka, že nefunguje ani tokamak. Jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak. Zbouří se mozek proti přítomnosti.

dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy, šli lodě ke dnu. Dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil karavely

těch, kterým nebe přálo. Někdo prolomil tu mříž.

okolo mýho srdce rozkládá se poušť. Už je to dávno, jsem malej kluk, tak 10-12 a chci nutně sbírat brouky.

mýho srdce rozkládá se pouště. Dneska svým pohyblivým pískům nedohlédnu konce. Už nezabijím ale smrt posledního bílýho nosorožce nebo kácení bělověským pralesem. Rozšiřujou mý duny o hektary vyprahlý pustiny.

vlastně ve mně ještě pořád přežívá naděje. Naděje jak pouštní liška s obrovskýma vyposlouchanýma ušima, co plachá, skřehlá, špízuje, kde se co dobrýho šustne. A když papež František

vodou nebo krví, krví nebo vodou, vodou nebo krví. A kus pouště se odlomí jak písková kra a moje Sahara se